cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.